0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
6: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
7: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
8: Reklama na Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

0: Reklama Rádia 1.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meet Factory, 5. října. Force.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
6: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Dejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto. Podporuje Radio 1.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
8: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
2: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
3: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéudolí.cz.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice Kotobuzi 330 Čestlice.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečeni bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Jakub Koenig a hvězdy. 2. října. Cargo Gallery. Hvězdy. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
7: Reklama na Radio 1.

0: Dáte si?
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: A smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
1: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
0: Nechte si chutnat.
2: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku CZ.
3: Reklama Rádia 1.
4: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
5: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastavují algoritmy.
4: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
5: Ester Boll, Infračervené.
4: Divadlo Meat Factory.
6: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
8: Spolek Kašpar, klubovna, Sam Shepard, Sympatico. Temný thriller slavného amerického dramatika. Vyhrocené až brutálně složité situace. Postavy 15 let potlačují dopady svých temných činů a v jeden den se jim to vrátí. Vrchovatě. Jankovský, Bašusová, Coufal, Kristeková, Pospíchal, Kašpar, Klubovna.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Reklama na Radio 1.
11: A 8 hodinou začneme s pozvánkou na dnešní večer Wu Life, kapela, která se vrátila po mnoha letech. Manchesterská legenda zahraje v Praze v klubu Sub-Zero už dnes večer. Tohle je skladba, která uzavírá jejich aktuální album, které vyšlo letos na jaře.

0: Clubbing.
1: Slip Clubbing.
2: Každých 14 dní na čtvrtek.
3: Od 10 večer na Rádiu 1.
0: Enter the sleep mode.

0: Jo, je vám líp? Tak to jsem moc rád.
1: Rádio 1.
2: Pozvánka na klubovou sérii Prague Out of Box.
3: Ahoj, zdravím posluchače Rádia 1. Mám pro vás dvě pozvánky na první říjnový víkend. Nejprve v sobotu 3. přivážíme do Davidské klubovny belgickou partu AO, což je skvělý kvarteto v čele se zpěvačkou Brendou Corin, která zpívá portugalsky a anglicky, a jejich muzika propojuje elektroniku, art pop, portugalské saudáže a velký temperament. Do Prahy přijíždí poprvé a představí tu své letošní album Malandra. A o den později, v neděli 4. zahrají v Kafe v lese Kyjevští Hype & Dash, kteří byli vyhlášeni nejlepší ukrajinskou jazzovou kapelou loňského roku, ale jejich jazz je zároveň říznutý hip-hopem, elektronikou i progresivním rokem. A po úspěšných koncertech na Slovenské Pohodě vystoupí v Praze úplně poprvé a mají taky venku novou desku. Tak budu moc rád, když u toho budete s námi. Lístky jsou na Go Outu a pro tyhle koncerty vznikla nová série Prague Out of Box. Těším se na vás.
4: Kulturní servis.
5: A ještě jedna pozvánka na tuto sobotu 3.10., kdy se do Prahy vrátí vynikající písničkářka, autorka Courtney Barney, kterou si právě teď hrajeme s jejím singlem One Thing at a Time z aktuální desky Creature of Habit. Myslím si, že to bude stát za to. Vyražte do Meat Factory.

vykročím do propasti tvých očí, zaberu a protrhnu, spustím hvězdnou lavinu, vyplazím se po třetí.

slyšíš, žiju už jen na oko, žiju už jen na oko.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinkou první je skladba Ice Pick Kalamazoo od australského projektu Liars. Ti se chystají vydat své už 11. album v březnu příštího roku.

No a v Austrálii zůstaneme i s další novinkou. Zambijsko-australská reperka a zpěvačka Sampa the Great je tady s novým singlem Simon Says. Její album New Zamrock vyjde 30.

0: Dáváme si také novou nahrávku kapely The War on Drugs. Ta se jmenuje Who's That? Berlínské elektronické duo Mode Selector patří k našim oblíbeným. Hrajeme si nový single Aorta. Příští rok vyjde jejich nové album. My se na Mode Selector můžeme také těšit živě 3. března v Praze. A pro velký úspěch je tady také další ukázka z aktuálního alba od Arab Strap. Fighting for you. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert anglického hudebníka Finka. Ten zahraje 5. října v Meat Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Z našeho vysílání už znáte jednu skladbu od Šimona Holého z jeho aktuálního alba Unfiltered. 7 skladeb vzniklo pro nový seriál Filter. Na albu hostuje například Anky nebo Tera a tohle je skladba You Cut Yourself, která tohleto 22-minutové album uzavírá. Šimon Holý na Rádiu 1.

bye.

Tohle byla pozvánka na vystoupení Joshua Aidahna, který se vrací do Česka v rámci jednoho roku. Vystoupil letos v červenci na Colors of Ostrava. Teď samostatný koncert 7. října, tedy příští týden ve středu v Kafé v lese. Myslím, že to bude stát za to. Teď jeden tip od Vladimíra 518, Tim Hacker. Je to starší věc z konce minulého desetiletí. Za chviličku už novinky Velké sedmi. A pak budeme pokračovat s nějakou hezkou hudbou a kulturními tipy, respektive doporučeními na koncerty, které nás v nejbližší době čekají.

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: Dnešní první novinka je od River Moons. Jmenuje se Pigeon Blue.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na klubovou noc Click Time 10, která se koná 9. října v olomouckém S-klubu a vystoupí tam Ventolin, Midi Lidi a Fulcrum.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: A pokud nemáte vstupenku na nedělního ASAPa Rockyho, tak vyražte do Meat Factory, protože tam to bude taky stát za to. Norská hudebnice Ota, myslím, že v české premiéře. Venku toho zatím tolik nemá, ale myslím si, že na jeden hezký koncert to stačit bude. Za chviličku taky novinka z dnešní velké sedmi, kterou jste mohli slyšet teď v úterý, River Mounts, Pigeon Blue.

0: Tak chtěl jsem vám ještě zahrát do konce hodiny nové Protomartyr. Vydali skvělou desku, ale necháme se to na příště. Tohle byly Boards of Canada, jejich předposlední deska Tomorrow's Harvest, Nothing is Real. Po reklamním okénku se můžete těšit ještě do konce hodiny na Jungle Strawberry Guy, který vystoupí příští týden v Praze. Hned v pondělí, jestli se nepletu, a potom vzpomínka na Chairlift a Karolín Poláček, která se vrací na scénu.
1: Reklama Rádia 1.
2: Máš chuť něco změnit? Přihlas se svým týmem spolužáků do výzvy Daruj srdce výboru dobré vůle. Vyberte si neziskovou organizaci ve svém okolí a pomozte tam, kde je to potřeba. Výzva probíhá od 15. září do 23. října 2026. Daruj srdce a udělej svět kolem sebe lepší. Více na darujsrdce.com.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
6: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
7: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v Obi jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv s Obi.
8: Reklama na Radio 1.

0: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meet Factory, 5. října. Force.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 000 korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na lexus.cz.
6: Reklama na Radio 1.

0: Something has been weighing on her for a long time.
1: To tady nemůžete dělat!
2: To je Rádio 1. Devět hodin, devět minut. Vy posloucháte Rádio 1. No a od mikrofonu už vás zdraví Jarmarek, který tady s vámi bude až do 12 hodin. Hodně novinek, hodně kytar. A teď už This is Lorelai se skladbou The Kid with the Crown, skladba z nové desky. Posloucháte Rádio 1.

0: Rádia 1.
1: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
2: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Jakub Koenig a hvězdy. 2. října. Cargo Gallery. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo. Už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
8: Reklama na Radio 1.

Rádio 1, no a my si hrajeme z hudebních novinek. Hned za sebou se nám sešli dva Freemani. První skladba Hudson Freeman z Texasu, skladba Fell As Backwards. No a teď už Greg Freeman z Vermontu, ze státu Vermont, skladba Loses Price, právě teď na Rádio 1.

0: Dáte si?
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: A smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
1: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
0: Nechte si chutnat.
2: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku CZ.

9 hodin 30 minut posloucháte Rádio 1, kde nám právě doznívá novinka single od Phoebe Bridgers, který vyšel velmi rychle po její třetí desce a vyšel skladba On Video, vyšla jako soundtrack k filmu Lance Oppenheima, filmu s názvem Primetime. Teď už další novinka od irské skupiny Fontaines DC, skladba Tank, druhý single z jejich chystané desky Dopamine Chamber. Deska vyjde koncem tohodle měsíce a koncem tohodle měsíce, konkrétně 30. Skupina Fontaines DC vystoupí v Praze, vystoupí tady podruhé, vystoupí ve sportovní hale Fortuna. Před kapelou jim bude dělat na Rádiu 1 také dobře známá skupina.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

0: Inhaluje. Ty panáku, blbec,
1: inhaluje.
2: Inhaluje.
3: Doufám, že ne
1: rům. Ne, inhaluje.
4: Inhaluje Radio 1.

0: Clubbing.
1: Slip Clubbing.
2: Takže 14 dní na čtvrtek.
3: Od 10 večer na Rádiu 1.
0: Enter the sleep mode.

0: jedno.
1: Beetle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Shabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
2: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 12,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín Protein 100 gramů za 42,90 a Chibo Espresso nebo Café Crema 1 kg jen za 369,90. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Zatočte se spadaným listím. Široké hrábě Fiskars Solid XL v oby jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv z oby.
7: Reklama na Radio 1.

Je přesně 10 hodin, vy posloucháte Rádio 1, je čtvrtek 1. října, svátek slaví všichni Igorové, no a na Rádio 1 je zase jednou čas na první část našeho pravidelného kulturního servisu. Z kategorie festivaly právě probíhá festival Film a architektura, filmový festival na téma bydlení, a to konkrétně v kině Světozor. Dále tady máme festival Future Gate, filmový festival s tématem geopolitika a zdroje v budoucnosti po celé České republice. Potom festival Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. No a v neposlední řadě festival Feed Forward, taneční festival v kulturní stanici Galaxie. No a potom tady máme galerie Depo 2015 v Plzni, tam se v 6 hodin můžete těšit na slavnostní otevření nové interaktivní expozice Do těla. Na Pražském hradě, konkrétně v Rožemberském paláci, výstava Dary pro prezidenta zdaleka i blízka, druhá část. Galerie Středočeského kraje, výstava Ludmily Šikolové s Lídou. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci Edit a Egon, ikonické kresby Egona Šíleho ze sbírek Národní galerie Praha. V Doxu Radka Bučevič a její Faust, v galerii hlavní města Prahy v domě fotografie Terra Incognita, ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. V Kunzále Praha výstava Memory of Touch první část, sbírka Kunzále Praha v dialogu. V Moravské galerii v Brně Boris Král a Bonsoir Audrey. V Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze Vita Aeternis, výstava o restaurování. V Meat Factory v galerii Zeď Tomáš Mitura a jeho Chasing Shadows. V galerii Benedikta Rita v Lounech Martin Janíček a jeho zvukové projekty. Ve studiu Prona v Lounech k nové epoše Zdeněk Pešánek a dědictví světla. V galerii Josefa Sudka Josef Sudek a jeho výstava Železo, ocel, stroj. V Karpuchy na galerii Bystrík Klčo a Margarita Ivy You Can Return, You Are Here. V European Arts Sára Konečná a Terza Štětinová a jejich výstava Zrání. V Pragovce galerii Stanislava Karbušická a Alexandrina Jordanová Zachytit nit. Na Chvalském zámku Cesta kolem světa za 80 dní. Galerie etc. Art Martin Pala a výstava Stále se vychloubám. V Trafo galerii Siegfried Herz a jeho Velké poledne. Muzeum Montanelli výstava Já, Bedřich Dlouhý. V Artrium Bořislavka výstava umělců Alejandry Svatek a Matěje Hrbka s názvem Láska. Galerie C12 Michal Štochl a jeho Head and Shoulders. V The Chemistry Gallery Rozrušená hladina. V Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem Lucie Kavánová a výstava Rozumět a umět uspořádat. Ve Vodní tvrzi v Jeseníku Jaromír 99 Tam, odkud jsem. No a v Galerii Rudolfinu v 6 hodin komentovaná prohlídka výstavy Krestet Mačistán Tania Lukin Linklater and Duane Linklater. No a na Rádu 1 dnes poměrně tradiční čtvrtek, protože o 12 se můžete těšit na Janu Kamánkovou a po ní od 3 až do 6 na Standu Zimu. Bude tady hned několik soutěží, tak pečlivě poslouchejte, protože vám neřeknu kdy, ale řeknu vám, že ve 2 hodiny se můžete těšit na rozhovor s Ellery James Roberts se skupiny Woo Life. A v 5 hodin si budeme povídat, co se bude dít na lodi tajemství. V 6 hodin pořad Řetězy a lopaty, v 7 hodin CD Nonstop Desertas album Black Aura My Son, v 8 hodin Žeryžák, 5 novin hit parády Rádia 1 a aktuální žebříček dle vašeho posluchačského hlasování. Žebříček ještě můžete ovlivnit právě hlasováním až do 12 hodin na webu Rádio1.cz. No a na závěr dne Petr Soukup a Jana Kománková s pořadem Sleep Clubbing o 10 až do půlnoci. To byl kulturní servis na Rádiu 1, no a my si jdeme pustit skupinu Star Cleaner Reunion z skladba z jejich nové desky. Posloucháte Rádio 1.

Na Radio 1 nám právě dozněla brooklynská skupina Victorland se závěrečnou skladbou The Ugliest Girl on the Beach, jejich nového alba s názvem My Heart is a Room with No Cameras in It. Teď už skupina This is the Kid a skladba Skim a Stone.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
2: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastavují algoritmy.
1: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
2: Ester Boll, Infračervené.
1: Divadlo Meat Factory.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
5: Spolek Kašpar, klubovna, Sam Shepard, Sympatico. Temný thriller slavného amerického dramatika. Vyhrocené až brutálně složité situace. Postavy 15 let potlačují dopady svých temných činů a v jeden den se jim to vrátí. Vrchovatě. Jankovský, Bašusová, Coufal, Kristeková, Pospíchal, Kašpar, Klubovna.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
9: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop.
1: S americkým synthpop shoegaze projektem Deserta najdeme od počátku této dekády zpěváka a skladatele z LA jménem Matthew Doty. Debutové album Black Aura My Son vyšlo na indie značce Felte v roce 2020. A my si ho připomeneme dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

10 hodin 36 minut posloucháte Radio 1, kde nám právě dozněla skupina Smash se skladbou Milkweed Butterfly. Další věc, poměrně zvláštní spolupráce, která vyšla tento týden, skupina Mogwai spolu s Iggy Popem a jejich společná skladba Underground právě teď na Radio 1. I wanna make love.

0: No.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
3: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meet Factory, 5. října. Force.cz.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
8: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady s prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše.

0: online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
1: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže z Jejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto. Podporuje Radio 1.
2: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinkou první je skladba Ice Pick Kalamazoo od australského projektu Liars. Ti se chystají vydat své už 11. album v březnu příštího roku.

0: Dáváme si také novou nahrávku kapely The War on Drugs. Ta se jmenuje Who's That? Berlínské elektronické duo Mode Selector patří k našim oblíbeným. Hrajeme si nový single Aorta. Příští rok vyjde jejich nové album. My se na Mode Selector můžeme také těšit živě 3. března v Praze. A pro velký úspěch je tady také další ukázka z aktuálního alba od Arab Strap. Fighting for you. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert anglického hudebníka Finka. Ten zahraje 5. října v Meet Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Na Rádu 1 nám právě dozněla jedna z novinek, pro kterou můžete hlasovat v naší hitparádě. Skladba Ice Pick Kalamazoo od australsko-americké skupiny Liars, nebo lépe řečeno solového projektu Anguse Andrewa. Teď už návrat hudebnice Tammy Hart, tady je skladba All I Do Is Sit Here. Posloucháte Rádio 1.

0: Dáte si.
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: A smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
1: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
0: Nechte si chutnat.
2: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Být bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Junk World, Horror Kolony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
10: Reklama na Radio 1.

0: Je to taky, tady soutěž Rádia 1. A jeden šťastlivec bude mít za chvilku možnost vyhrát dvě vstupenky na letošní Design Block. Design Block letos vstupuje do 28. ročníku a přináší téma světlo. Největší středoevropský festival designu a módy představí na 300 autorů, studií a značek z Česka i zahraničí ve Veletržním paláci Národní galerie Praha, Umělecko-průmyslové muzeu i na Pražském hradě. A poprvé ve zrekonstruovaném průmyslovém paláci na výstavišti Praha. Pro veřejnost od 7. do 11. října 2026. Vstupenky najdete na webu designblog.cz. Jenom zopakuji, že jeden z vás bude za chvíli mít možnost zavolat do studia a vyhrát dva festivalové pasy na letošní Design Block. Telefon číslo do našeho studia si můžete vytočit, je to 210-323-919, ale zatím nevolejte, protože telefon zůstane zablokovaný až do chvíle, kdy přečtu otázku. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. No a otázka dnes zní: kolikátý ročník festivalu Design Block se letos koná? Volat na 210-323-919 můžete právě teď. Tak a máme tady prvního volajícího. Ahoj, tady je Honza.
1: Ahoj, já zkusím 28.
0: Zkusila si to naprosto správně, skutečně se jedná o 28. ročník. Já ti gratuluji, ty si právě vyhrála dvě vstupenky na letošní Design Block. A jenom tě poprosím, vydrž mi chvilku na drátě, my jsme mimo vysílání řekneme více k té výhře.

Nám se pomalu blíží 12. hodina, vy posloucháte Rádio 1, čtvrtek 1. října. Mnozí z vás píšete do studia, i když mě teďka asi neuslyšíte, píšete, že pražská frekvence 91.9 Rádia 1 není k poslechu. Je to skutečně tak, je tu už podzim. Náš strahovský vysílač pravděpodobně dostal rýmu, takže se snažíme aplikovat teplý čaj a nabídli jsme i deku, takže doufáme, že se na pražském vysílači už brzo uslyšíme. Pokud ale toto slyšíte, pravděpodobně dobře pro vás, protože nás posloucháte buď přes digitální vysílání DAB+, nebo přes naši mobilní aplikaci, nebo přes náš web, nebo přes jiný digitální stream, a nebo přes vysílače v Plzni, Liberci nebo Českých Budějovicích. Každopádně snad už brzo bude všechno dobré. Teď píšíte, už vysílač funguje, takže je všechno dobré a já tohle říkám úplně zbytečně. Každopádně je tady kulturní servis. Tak pojďme na to. Z kategorie koncerty a tančírny v klubu 007 Strahov v 7 hodin vystoupí skupiny The Toasters a Disco Balls. V Zaspabu v Plzni v 8 hodin Kokomen a Dr. Curry. Ve Futuru od 8 Havok, Blood Red Throne, Xonor a Eradicated. V Cargo Galerii Ali Sherlock, Isaac Frank a Tali. V klubovně Povaleč v 7:30 Sdružení Vánek a Noises from the Swamp. V klubu Sub-Zero od 8 skupina Who Life. V Groove Baru v 9:30 Stacy TFG. No a v Paláci Akropolis v 7:30 Bester Quartet. Z kategorie filmy v Edison Filma v 7 hodin Sušenkové blues a v 9 hodin Sirat. V kině pilotů v 20:30 Pravda nebo lež a ve 8:45 Čika čeka. V Bio oko už od 6 Ariety ze světa půjčovníků. V kině 35 od 7 Harakiri. V kině Dlabačov tam v 6 promítají Hořké svátky a od 8 si můžete těšit na Přísahám, že za to nemůžu. Kategorie divadlo. Divadlo v Celetné v 19:30. Největší příběh všech dob. V divadle Brávo v 7 hodin Armagedon. V divadle Minor od 6 Pes Paličák. V divadle Pod Palmovkou od 7 Odraz. Ve Švandově divadle v 7 hodin Na první pohled. Divadlo v Dlouhé v 19:00 Hra bez roucha. V divadle Pod Palmovkou v 19:30 Jak zbalit ženu 2:0. V klubeně Kašpar se můžete v 19:30 těšit na hru Simple. Patiko. No a na Rádiu 1 v plné síle s funkčním vysílačem bude vysílat od 12 Jana Kománková a od 3 až do 6 Standa Zima. Bude tady také hned několik soutěží a také rozhovory. V 5 si budeme povídat o tom, co se děje na lodi Tajemství, a ve 2 hodiny přijde do studia Ellery James Roberts ze skupiny Who Life, která dnes večer vystoupí v klubu Sub-Zero. No a poté od 6 hodin pořád Řetězy a lopaty, v 7 hodin CD Nonstop s albem Black Aura My Son od Deserta. V 8 hodin přijde Jerry Žák od vysílat Rádio 1, vytparádu Rádia 1, kde zazní 5 novinek a také aktuální nový žebříček dle vašeho posluchačského hlasování. No a na úplný závěr dne od 10 až do půlnoci pořad Sleep Clubbing s Janou Kománkovou a Petrem Soukupem. To byl kulturní servis na Rádiu 1.

Právě jsme si doposlechli zvuky duetu z nové desky skupiny Interpol. Poslouchali jsme skladbu Enemy. Blíží se 12. hodina a ze studiem Rádia 1 už se ze všech frekvencí loučí Jan Marek, který tady s vámi byl od 9 hodin. Pokud by vás zajímalo, co jsem hrál, tracklist už najdete vyplněný na webu Radio1.cz. Já vám tady ještě pustím skladbu Late Summer od londýnského producenta St. Jude a na úplný závěr skupinu Star Clean Reunion se skladbou D-Drop Spark. No a teď už vám jenom popřeji fajn den. O 12 hodin si můžete těšit na Janu Kománkovou a já se na vás budu těšit zase za týden ve čtvrtek od 9 až do 12. Tak se mějte a čau.

0: Dáte si.
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: A smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
1: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
0: Nechte si chutnat.
2: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšků na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšků CZ.

0: Rádia 1.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
6: Jakub Koenig a hvězdy 2. října Cargo Gallery. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
7: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Naviděnou Arkády.
8: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
9: Reklama na Radio 1.
10: Dobré poledne, posloucháte Radio 1 a zdravím vás Jana Kománková a pustíme si Franz Katrion, jinak dneska vás po druhé hodině čeká i rozhovor s kapelou Wu Life.

0: Reklama Rádia 1.
1: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
2: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
8: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů při koupi 3 kusů za 9,93 za kus a aktivují kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Reklama na Radio 1.

Karneván, která už 3. října hraje v Praze. Po pár letech se vrací tohle cover skladby Shivers od Rwanda Esawada. Teď nás čeká Blood Orange Mindloaded. S ním ještě Caroline Poláček.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výbrežní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

dneska po druhé opět jako ve spolupráci. One Fun Day, skvělý album s Davidem Byrnem. Teď velmi smutná skladba od Herman Dune, Venus Loose.

Je to tak, máme tady další soutěž, vy se máte každou chvíli něco vyhráváte. Tentokrát se bude konat festival Koma 26, o kterém jsem ani nevěděla, vypadá hodně zajímavě a vy můžete vyhrát vstup na celý víkend, takže přečtu vám, oč jde. Mezinárodní komiksový festival Koma proběhne od 8. do 11. října v prostorách brněnské Káznice na Cejlu. Festival se zaměřuje na alternativní neheroické komiksy, tuzemské i zahraniční scény. Festival nabízí širokou škálu programu od výstav, přednášek, diskuzí, workshopů pro děti i dospělé.

autorského čtení až po koncerty současné české hudby, pozhudba Pivoňka, Laokoon či Dvě slunce. Více info najdete na festival.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. Výhrou je vstup na celý festivalový program, včetně koncertů. Otázka pro dnešní den. Kolikátý ročník festivalu Koma se letos v Brně koná? Volejte teď.

0: Rádio 1.
1: Ahoj, tady Aleš.
0: Ahoj.
1: Můžu to zkusit? Je to 12.
0: Je to 12. správně. Výborně, vydrž na drátě a výhra je tvoje.
1: Paráda, díky.
0: Pro nás ostatní ještě jednou zopáknu, že jde o komiksový festival. Jmenuje se Koma, probíhá v Brně 8. až 11. října. A s hudbou jdeme dál. Jen featuring Aidan Moffat, samozřejmě z Arab Strap, skladba Jaguar Sun, společný single.

0: Rádia 1.
1: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
2: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastavují algoritmy.
1: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
2: Ester Boll, Infračervené.
1: Divadlo Meat Factory.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
8: Zatočte se spadaným listím. Široké hrávě Fiskars Solid XL v oby jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s oby.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Reklama na Radio 1.

Je to tak, odbyla 13. hodina, takže kulturní servis jako obvykle. Začínáme od festivalu Film a architektura, filmový festival na téma bydlení v Kně Světozor. Future Gate, filmový festival s tématem geopolitika a zdroje budoucnosti po celé České republice. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. A Feed Forward, taneční festival v kulturní stanici Galaxie. Pak tu jsou galerie Depo 2015 v Plzni v 18 hodin do těla, slavnostní otevření nové interaktivní expozice. Pražský hrad, Rožmberský palác, dary pro prezidenta Zdaleka i Zblízka 2. Galerie Středočeského kraje, výstava Ludmily Šeklové s Lídou. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Edit a Egon, ikonické kresby Egona Šíla ze sbírek Národní galerie. V Doxu Hradka Vodzevič Faust, v galerii hlavní města Prahy v jejím domě fotografie výstava Terra Incognita. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy výstava Osudy psané válkou českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Kunsthalle Praha Memorial Touch 1, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně Boris Král, Bonsová Odry. Umělecké průmyslové muzeum v Praze Vita Eternis, výstava o restaurování. Meat Factory Galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows, Galerie Benedikta Rita v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty, Studio Prona v Lounech, k nové epoše, Zdeněk Pešánek a Dědictví světla. Galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, Železo, Ocel, Stroj, Kartluchina Galerie, Besti Kočo, Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. European Art, Sára Konečná a Tereza Štětinová zrání. Pragovka galerie Stanislava Karbušická a Alexandrina Jordanová zachytit nit. Chovanský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Galerie etc. Art, Marian Pala, Stále se vychloubám. Trafo galerie, Siegfried Herz, Velké poledne. Muzeum Montanelli, Já, Bedřich Dlouhý, Artium Bořislavka, výstava umělců Alexandry Svatek a Matěje Hrbka jménem Láska. Galerie C12, Michal Štochl, Head and Shoulders, Chemistry Galerie, Rozrušená hladina. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Lucie Kavánová, Rozumět a umět uspořádat. Vodní tvrz v Jeseníku, Jaromír 99, Tam odkud jsem. A Galerie Rudolfinum 18, komentovaná prohlídka výstavy Crested Machistan, Tania Lukin Linklater a Duane Linklater. Na rádu 1 v 18 řetězí a lopaty, v 19 CD non-stop Deserta Black Aura My Son. V 8 hitparáda s inženýrem a ve 22 hodin začne další díl pořadu Sleep Clubbing. A my si dáme takovou lehce country sérii Tex Perkins a Matt Walker, skladba The Truth.

poslouchat Rádio 1. Díky za vaše vzkazy z různých konců světa. Teď si pustíme Dorothy Column a potom Sextile a J Division.

0: Dáte si?
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: A smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
1: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
0: Nechte si chutnat.
2: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Beatle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
4: Halo, prosím vás, já hledám dostupné bydlení.
5: Volaný účastník není dostupný.
4: Bytová krize, ceny nemovitostí, gentrifikace. O tom je nový cyklus přednášek Dostupné bydlení spolku Kruh. Představíme zahraniční architekty a realizace z Barcelony, Berlína, Kodaně a dalších měst. Od března každý první čtvrtek v měsíci ve vybraných pražských sálech. Více informací na kruh.info. Mediálním partnerem je Radio 1.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Spolek Kašpar, klubovna, Sam Shepard, Sympatico. Temný thriller slavného amerického dramatika. Vyhrocené až brutálně složité situace. Postavy 15 let potlačují dopady svých temných činů a v jeden den se jim to vrátí. Vrchovatě. Jankovský, Bašusová, Coufal, Kristeková, Pospíchal, Kašpar, Klubovna.
8: Reklama na Radio 1.

0: Mandu, a teď jedna úplná novinka. Mogwai vydává jednak kompilaci skladeb, který nahrál během zhruba 30 let své existence, a jednak úplně nový single s Iggym Popem, jmenuje se Underground.
1: I am a robot and I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

Řetězy a lopaty. Kuba a Tom pouští kytarovou muziku. Občas tvrdší, občas měkčí. Hardcore, punk, metal, indie, akustik. Každý druhý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu 1. Řetězy a lopaty.

0: Rádia 1.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meet Factory, 5. října. Force.cz.
3: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
4: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
5: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
6: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAutu. Podporuje Radio 1.
7: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. S americkým synthy pop shoegaze projektem Deserta najdeme od počátku této dekády zpěváka a skladatele z LA jménem Matthew Doty. Debutové album Black Aura My Son vyšlo na indiesnetce Felte v roce 2020. A my si ho připomeneme dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Tuluse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alfonse Moky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Možná vám byla trochu povědomá tahle skladba Thunder on Renegade Sunwave, jinak samozřejmě už mnoho dekád podklad našeho kulturního servisu. Teďka spolu s dalšíma jejich skladba vychází v nových mixech, případně mixech, které byly různě někde zasoukaný. Tohle to byla verze od Nuki and Binary State. Myslím si, že si ji nehrajeme naposledy. Posloucháte Rádio 1, teď nás čekají Krungbin, potom Kveku Collins a to bude tak zhruba konec mé dnešní směny denní a ještě se těším na večerní Sleep Clubbing po 10.

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: Dnešní první novinka je od River Moons. Jmenuje se Pigeon Blue.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na klubovou noc Click Time 10, která se koná 9. října v olomouckém S-klubu a vystoupí tam Ventolin, Midi Lidi a Fulcrum.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Máš chuť něco změnit? Přihlas se svým týmem spolužáků do výzvy Daruj srdce výboru dobré vůle. Vyberte si neziskovou organizaci ve svém okolí a pomozte tam, kde je to potřeba. Výzva probíhá od 15. září do 23. října 2026. Daruj srdce a udělej svět kolem sebe lepší. Více na darujsrdce.com.
3: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: CarGlass opraví, CarGlass vymění.
6: Jakub Koenig a hvězdy. 2. října. Cargo Gallery. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo. Už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
7: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v oby jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv z oby.
8: Reklama na Radio 1.
9: It's so nice to be good.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrem.

0: jedno.
1: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
2: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastavují algoritmy.
1: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
2: Ester Boll, Infračervené.
1: Divadlo Meat Factory.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Junk World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
8: Reklama na Radio 1.
9: Radio 1, Radio 1, Radio 1.
10: Na plutu by se divili, se divili.
11: Dobré odpoledne, opožděně se vám hlásí Stanislav Zima, omlouvám se. Nedovedu slíbit, jestli se polepším, budu se o to snažit. Nedaří se mi to občas. Tak, co nás čeká dneska? A to vemu odzadu, jednak rozhovor s kolegou Josefem Hradilkem, s kterým probereme koncert, a to poslední koncert Josefiny Dusk na Lodi tajemství. Mimo to taky soutěž. Soutěž se bude týkat Fall Festivalu. Máme si tím ještě také kulturní servis, jeho, řekněme, odpolední část. No a k tomu samozřejmě poctivá porce hudby. A začínáme to bristolskou slečnou, která se říká Surgeon's Girl. Tohle je jejich skladba s názvem Night Moths. Příjemný poslech.

0: Tohle byl synchro, s ním rumunský producent Dial a jejich společná věc Empty Faces.
1: Dáte si?
2: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
1: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
2: Smažák nemáte?
1: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
2: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
1: Nechte si chutnat.
3: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšků na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšků.cz.

To byly Esa z lesa, jejich vykoupení. Následuje skladba s názvem Purple Strings od filadelfských Nothing.

0: Festival Fall v centru současného umění DOX je prostorem pro myšlenky a hlasy spisovatelů, umělců a dalších tvůrčích osobností různých žánrů a jejich inspirujících pomezí. V rámci festivalu vystoupí i Monika Načeva se svou kapelou, která si pro Festival Fall v DOXu připravila mimořádný audiovizuální program. Těšit se můžete na vystoupení jedné z nejvýraznějších osobností české alternativní hudební scény a intenzivní propojení hudby, poezie, obrazu a světla. No, ve hře jsou teď dvě akreditace na koncert Moniky Načevy, který se uskuteční 3. října v DOXu. No a nám bude stačit, když nám sdělíte, jak se jmenuje poslední album Moniky Načevy. Dostanete dokonce odpovědi úplně na talíři, jenom z nich musíte vybrat tu správnou, tak buď za A Zdivočelí koně, za B Jdem temným dnem, anebo za C Průvan v hlavě. Telefon sem k nám je 210 323 919.
1: Myšlenka nemůže z nás ven, jdem temným dnem, kojíme se jenom snem. Jdem temným dnem, myšlenka nemůže z nás ven, jdem temným dnem, kojíme se jenom snem.
0: Tak, máme tady snad i prvního volajícího. Haló, Rádio 1, slyšíme se, tady je Standa.
2: Ahoj, tady je Zdeněk.
0: Já
2: jsem teda nehledal, ale mně se líbí Průvan v hlavě. Zkusím.
0: Jo, jako dobrý název pro desku, ale není to. Tak sorry, musíme dát
2: si hodně štěstí dalším.
0: Dobře, tak ahoj, čau.

0: Haló, Rádio 1. Máme tam někoho? Ahoj.
1: Ondřej, jdem ten dnem?
0: Jo, je to tak. Já jsem trošku i se rozhodl, že napovím dokonce i touhle skladbou, která je titulní z onoho alba. Takže jo, jdem temným dnem. Ondřej, já ti tímto gratuluju, protože ty dvě akreditace jsou tvoje a hned se dozvíš, jak se k ním dostaneš. Jenom mi vydrž na drátě, prosím.
1: Díky.

0: takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se dvojka, fakticky jako nedá vydržet tohle to. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu.
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

0: Tohle to byl Tom Jarby, britský producent z jeho nového EPčka, které pojmenoval Dreamcore, a z něj skladba Clear Water.
1: Reklama Rádia 1.
2: Beatle Cannes. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatle Cannes od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b20.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
5: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
6: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
7: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Reklama na Radio 1.

0: Tak tahle ta zpívánka vyplula z labelu Hospital a to díky několika lidem, Makoto, Gabriela, Bongo, PVC a Bloxburg. Tak, máme 16 hodin a něco.
1: Říkali, chovej se slušně, nejez šušně.
0: A tohle jsou mutanti.
1: Dospělí ty hlavně, zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někoho, kdo je starší a moudrej.

Tak tuhle temňárnu má na svědomí projekt Bokeh a jmenoval se Gathering Traces. Trošku to odlehčíme ještě před kulturním servisem, a to díky jedinci, který se ukrývá pod značkou Transwax.

0: Kulturní servis.
1: I dnes, tedy 1. října, pro vás máme kulturní servis. Pozveme vás do klubů, hudebních klubů, na nějaký ten film, do divadla a ještě k tomu si připomeneme, co dnes čekat od Rádia 1. Jinak svátek má Igor, tak všinej. No a pojďme na to. Na sedmičce na Strahově v 19 hodin The Toasters a Disco Balls. Zach z Pub v Plzni ve 20 hodin uvádí Kokomena a doktora Kariho. Ve Futurum Music Baru ve 20 hodin vystoupí Havok a také Blood Red Throne plus Sonor a Eradicated. V Cargo Gallery Eli Sherlock a Isaac Frank plus Tully. V klubovně Povaleč v 19.30 se na vás těší sdružení Vánek a Noises from the Swamp. Sub-Zero hlásí ve 20 hodin Woolif. Groove Baru ve 21.30 Stessy et TFG a v Paláci Akropolis v 19.30 Wester Quartet. Pokud jde o kinosály, tak v Edison Film Hubu v 19 hodin promítají Sušenkové blues, ve 21 hodin potom Sirat. Pilotů ve 20.30 Pravda nebo Lež a ve 20.45 pak Čika Čika. Bio Oko v 18 hodin promítne Ariety ze světa půjčovníčků. V kině 35 můžete vidět v 19 hodin Harakiri. A ještě kino Dlabačov v 18 hodin Hořké svátky, ve 20 hodin pak Přísahám, že za to nemůžu. Tak a už jsme dokráčeli k divadlům. V divadle v Celetné dneska v 19.30 největší příběh všech dob. V divadle Bravo v 19 hodin začíná Armagedon. V divadle Minor v 18 hodin Pes Paličák. V divadle Pod Palmovkou v 19 hodin Odraz. Ve Švandově divadle v 19 hodin Na první pohled. V divadle v Dlouhé v 19 hodin Bez roucha. A v divadle Pod Palmovkou v 19.30 Jak zbalit ženu 2.0. No a ještě klubovna Kašpar v 19.30 a hra Sympatico. Tak a u nás na Rádiu 1. Bude tady jeden rozhovor. Kolega Josef Hradílek přijde povídat o programu na Lodi tajemství. Konkrétně myslím zmíní koncert Josefiny Dusk a projektu Mravenečník versus Mravenci 3. No a pak už v 18 hodin už zavedený pořad Řetězy a lopaty a v 19 hodin pak CD non-stop. Dneska uslyšíte album Deserta Black Aura My Son. Ve 20 hodin pak hitparáda Rádia 1 a ve 22 hodin pořad Sleep Clubin. No jinak moje jméno je Stanislav Zima, jsem tady s vámi a budu až do 18 hodin a za chvilinku už vám pustím novinku z dílny Chrise Sadlera, která se jmenuje Blinded.

0: Reklama Rádia 1.
1: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
9: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
10: Reklama na Radio 1.

Tohle je projekt Surreal a single Into You. Zvuk značky Shogun Audio. No ještě jeden dramik, tentokrát dvojice Kid Drama a Loxy. Super věc s názvem Tantrum. Takovou pěknou strukturu tenhle ten...

0: Dáte si?
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: A smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
1: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
0: Nechte si chutnat.
2: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku CZ.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Už to nedrží pohromadě, na rozdíl od mého trička, protože k téhle skladbě mě tričko, které jsem si dneska vzal, tak mě inspirovalo, to moje pořád ještě drží. Terapy na CDčku u nás už ne. Nowhere, tak po téhleté pecce ze severního Irska jedno Japonsko. To je pozdrav z Tokia. Skoro se taky jmenují Tokyo Shoegaze.

Tohle to byl projekt The Album Leaf s hostující zpěvačkou Nicole Miglis a skladba Turns. Tak, jedna starší věc od Art School Girlfriend schyluje se na lepší časy, protože zblízká světýlko na konci tunelu a tuhle velšanku tady snad v dohledné době uvidíme. Is it light where you are?

0: Reklamarády a jedno.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem, rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAutu. Podporuje Radio 1.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhony 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
8: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
9: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
10: Reklama na Radio 1.

0: Hezké odpoledne, pozdní odpoledne, podvečer, jak si vyberete. Od mikrofonu vám přeje nadále fajn zvuk a poslech Stanislav Zima. Já teda mám už před sebou hosta, kterýho jsem už avizoval.
1: Ahoj.
0: Pozdravíme.
1: Ahoj.
2: Hoj, hoj, hoj.
3: Rádio 1.
1: Ahoj.
0: No a tím je můj kolega Josef Hradílek. Josefe, čau.
4: Ahoj, ahoj. Je zábavný být tady na druhé straně stolu.
0: Výmečně.
4: Jo, jo.
0: No, ale jako...
4: Proč ne, viď?
0: No, proč ne? Já se nebojím, protože ty se nebojíš, takže...
4: Jo, no,
0: já si myslím,
4: dobře, že to tak působí aspoň.
0: Dobře. Josef je jednak můj kolega z rády, jednak ho... Já nevím, jestli to můžu teďka říct, že seš kmenový člen Dukly, ale dneska tady seš trošku ani ne tak za Rádio 1, ani ne tak za Duklu, ale aby si nás pozval na jeden koncert, kterým ani ty nebudeš vlastně figurovat, dá
4: se
0: říct.
4: Je to tak. Rád bych vás teda tímto pozval na pozítřejší koncert.
0: Já ti věřím.
4: Josefiny Dusk.
0: Třetího.
4: Koncert Josefiny Dusk na lodi Tajemství, což je divadelní loď bratří Formanů.
0: Ale tak to je pozítří, hele.
4: No, tak jsem pozítří, jo, nakonec jsem se opravil. Jo. Je to třetího sobota.
0: Dobrý.
4: Na lodi Tajemství. A vlastně jsem tady já, nebo zvu vás na to já, protože jsem se tak trošku podílel i na hudební dramaturgii toho... tý letní scény, tý lodě Tajemství, protože ona je primárně, je to loď divadelní, mm-hmm. Bratři Formani to jako zastřešují, je to vlastně taková jako domácí scéna jejich sezóní a letos po pár leté nebo několika leté odmlce zase mohli díky nějakým jako odblokování nějakých byrokratických prostě věcí, mohli zase provozovat i hudební program, takže...
0: Já ti do toho vlítnu. Pro lidi, kteří se třeba nemotají vůbec po nábřeží,
4: jasně.
0: Po náplavce, jak bys to popsal, tuhle scénu? Co to je? Je to taková ta zrezlá?
4: Je to taková ta nejzrezlejší loď na náplavce, která tam jako tak trčí, ale je to sympatický. Já myslím, že pro mě osobně teda je to jedna z mála míst na té náplavce, kde je vlastně jako příjemně a nějaký klídek a je to takový jako rodinný. Mm. Je to vlastně přímo mezi Palačákem a železničním mostem. A ta loď má prostě bohatý divadelní program, letos teda i hudební program a je tam velmi příjemný bar na palubě, je tam grill a dá se tam prostě sedět na palubě i na takovém pontonu s výhledem na Pražský hrad, na západ slunce nad Pražským hradem a prostě taková, pro mě osobně taková oáza vlastně na té docela jinak jako šílený, přelidněný náplavce. Jedna z mála takových jako příjemných lodí tam.
0: Hezký útulek,
4: no.
0: No, ale pojďme k tomu koncertu pozítří a já bych stejně potom ještě využil toho, že tady se, že bychom se třeba i ohlídli nad tím, co se tam dělo, jako
4: jasně.
0: V letě třeba. Kdo je Josefina Dusk?
4: Tak Josefina Dusk je hudebnice původně z Tábora, tuším, která loni vydala skvělý album s názvem Mechter, teda jestli to čtu správně, ono se to píše zvláštně, jsou různý čísla a tak, ale myslím, že to je Mechter a jak už ten název napovídá, je to jako hlavním motivem toho alba, nebo tématem je mateřství a vlastně se tam dotýká toho mateřství od jako těhotenství přes porod až k tomu mateřství samotnému a je to velmi jako živelné album a takový jako zábavný hodně a já jsem měl štěstí vidět Josefinu Dusk naživo jednou teda jenom a to bylo teda s horou okolností na Radio 1 stage na United Islands letos a bylo to teda byla to podívaná, protože ona nevystupuje sama, to je myslím, že důležitý říct, že ona vystupuje s takovým velkým ansámblem, jehož součástí jsou tanečnice, hudebníci, živý sbor, mají velmi jako důmyslný kostýmy a je to takový, jako působí to skoro až jako takový rituál, prostě jako výlí a sála z toho taková jako ženskost prostě a je to fakt zábavný a hezký, no.
0: Hudebně nám trošku napovídá jakoby jednak ta první věc, kterou jsme si hráli, Bones, poměrně nová, a vlastně ta její muzika hraje taky pod náma, vlastně jako podkres, takže trošku si nějaký nějakou představu udělat můžete, ale jak bys to ty jako hudebně jako
4: já jsem právě tím přemýšlel, jako je to těžký, ale já jsem mám tady takový tahák, jsem si tady otevřel také medailony, které mají právě na webu toho lodi tajemství, abych si jako dopomohl, protože fakt jsem nějak nebyl schopný nějak svými slovy to popsat. A já teda přečtu tady úryvek z toho medailonku. Josefína Dask proměňuje pocity úzkosti, paniky a lapel du vid v hravě dystopický hutný technopop s manickou výlí energií. Rovněž vhodné pro vlhké jeskyní radovánky a barokní jeviště. No, takže to prostě...
0: Jo, jo. Jo, jo, tak je...
4: Tohle myslím, nějakou... že to vystihuje jako krásně. Jo,
0: obrazotvorný.
4: Jo, jo, jo, jo. A je to fakt jako velmi vizuálně jako zajímavá záležitost.
0: Jasně, takže to není jenom jakoby vlastně jako také jenom pastva pro uši. No. OK.
4: Myslím, že je důležitý říct, že Josefína Dask vlastně není jen ona, ale celá tady jako taková širší rodina, která vystupuje a jezdí s ní jako a...
0: Kolik jich je třeba takhle zhruba?
4: Odhadem, jako co se tak vybavuju, 10 třeba?
0: Fakt,
4: jo. Možná víc, jo.
0: Ty,
4: no.
0: Hodně víl.
4: No.
0: Dobře.
4: A já jsem se právě ptal Josefíny, protože ona původně bylo veře, že by přišla sem do studia, ale nějak jako nestíhla, protože nebydlí v Praze, tak jsem se jí ptal, jestli by něco chtěla vzkázat posluchačům, posluchačkám Rádia 1 a napsala mi asi nic speciální, jenom že bude sbor, budou tanečnice a bude to paráda. A další věc, že v listopadu bude nový single snad a v lednu překvápko, takže nás láká i na další teda... Ať jsme ve střehu i po tom koncertě.
0: Jo, jo. Mají před kapelou?
4: Jo, před kapelou bude pro mě teda velmi tajemný projekt Mravenečník versus Mravenci 3. Popravdě, přiznám se, nevím o tom nic, ale rád se nechám překvapit naživo.
0: To zní jako boj trošku. Jo,
4: No. Co je tam nějaká určitá tenze.
0: Jo. No. Hele, pojďme ještě, Josefe, když tě mám tady, tak když se ohlídeme za tou letní sezónou, co se tam dělo a na co třeba rád vzpomínáš? Co byly highlighty?
4: Já jsem bohužel nestihl všechno, co tam proběhlo. Bylo to celkem, tuším, 8 hudebních večerů. Začalo se nějak v půlce nebo ke konci června a 3. října teda teď na koncertě Josefína Dask se ta letní sezona uzavře, ten hudební program, a vlastně první koncert té sezóny byla tam asi řada jako převážně lokálních umělců, mladých kapel, projektů, ale i pár jako ostřílených men. A právě třeba Laser Viking byl, vlastně to zahajoval, to byl první hudební večer. Pak tam například hrál Marie April se svojí kapelou, který předskakoval Alois Gebel. Pak tam křtili desku Velocetrol, zase jako kytarová úderka, se kterýma hráli Syntax Error. Pak tam hráli Cold Meat Party, taky kytarovka. Pak tam byl rapový večer, kdy tam rapoval Anky společně s projektem Dvě slunce. Takže jako velmi žánrově pestrý, ale myslím si, že to nějak že to celý zastřešuje takovej... Je to hodně pražský, myslím, že tam bylo převážně to byly jako pražský kapely, mladý, takže je to takový jako útočiště pro mladý, zajímavý projekty začínající, ale i jako už ostřílenější, takhle zahrát si prostě v Praze.
0: Dá se říct, léta. Že tvoje typy, to bylo takový zpřízněný duše, když si vlastně se podílel na té dramaturgy.
4: Jo, z velké části jo. Na té dramaturgy jsem se nepodílel sám, takže tam pro mě byla řada men, který jsem jako ani neznal a vlastně mě bavili, bylo to velmi příjemné jako překvapení to vidět.
0: Z toho, co jsi viděl, co se nejvíc povedlo? Co tě bavilo hodně?
4: Hodně mě bavily Dvě slunce s Ankym. Anky mě bavil taky, ale ten mě baví jako vždycky. Na to už jsem jak zvyklý, protože jsem ho viděl xkrát už a už prostě taková jistota, ale ty Dvě slunce jsem vlastně předtím pořádně neviděl naživo a tak to bylo velmi, velmi jako energický a fakt skvělá jako stage presence. Pak mě bavili Syntax Error, který hráli před Velocetrol. Já jako bavili mě Velocetrol a tam teda jako taky hraju v té kapele jako takový jako hostující člen, takže to nechci říkat, že mě bavilo nejvíc, ale bavilo mi to hodně. Pak mě bavila Marie April s kapelou The Fools a i Alois Gebel. No prostě všechno mě nějak bavilo, bylo to dost rozmanitý a hlavně to prostředí, no, ve kterém to je, že to vlastně je v takém podpalubí, který je na ta stage je, vlastně uspůsobená primárně jako divadlu, ale právě ty koncerty tam No, jakože vlastně vidíš koncerty v trošku jiném jako setupu než jako klasický klubový, ale zároveň jako světelná a zvuková technika tam je parádní a do toho prostě vylezeš na palubu, tam máš krásný výhled na řeku, vylezeš přímo na řece vlastně, vidíš na Pražský hrad západ slunce, příjemný bar, profukuje to tam.
0: Jasně.
4: No, takže jako bohužel teda sezona končí, protože léto už končí, nebo skončilo, nebo končí. Ale pokud jste nestihli zajít na letajemství během této sezony, tak ještě máte teda možnost tuhle sobotu, no?
0: Jo, jo. A vlastně bude připluje zase, jako příští rok a budeš se na tom podílet zase?
4: Já teda nevím stoprocentně, protože nejsem úplně jako součástí toho jádra nebo toho jako core týmu. Nevím, jaký jsou přesně plány, ale myslím si, že stejně jako každý rok ta loď zase připluje na sezonu, na Výtoň a nějaký program se tam odehrát bude a rád jako bych se podílel na tom hudebním, ale to teď jako nemůžu slíbit, ale věřím, že i kdyby ne, takže to bude jako kvalitní program.
0: Ok.
4: No. Dobře. Loď teda teď na zimu zazimuje, odpluje někam do nějakého přístaviště, ale dokud bude hezky, tak tam kotvit bude a bude otevřená.
0: Počasí má být celá dobrý, že jo?
4: Já myslím, že ano. Že
0: ještě vydrží trošku ten...
4: Že tady to babí leto, co máme teď, že ještě bude přes víkend.
0: Tak jo, to dobrý tip, určitě.
4: No.
0: Tak jo, to byl Josef Hradílek, můj kolega z Rádia 1 a zároveň člen kapel Dukla nebo Velsetrol, ale tentokrát v roli vlastně...
4: Spoludramaturga
0: letního programu Lodi tajemství na Pražský náplavce a přišel nás vyzvat, aby jsme přijeli tajemství zavřít vlastně společně s Josefínou Dusk, která vystoupí ještě před kapelou Mravenčník
4: versus Mravenci 3. Je to 3. Tak, jo, a důležitý říct, že předprodej běží, můžete lístky můžete zakoupit na webu loďtajemství.cz, myslím si, že momentálně stojí 250 korun a na místě když tak za 300. Takže pokud přemýšlíte, že zavítáte, tak doporučuji předprodej.
0: Díky moc, Josefe.
4: Taky díky za tenhle prostor a zase někdy.
0: Jasně. Měj se.
4: Měj se taky. Ahoj.
0: Ahoj.

0: Rádia 1.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Jakub Koenig a hvězdy. 2. října. Cargo Gallery. Hvězdy. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
3: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Reklama na Radio 1.

Nadále fajn poslech, posloucháte Rádio 1, Stanislav Zima, ještě s váma budu tak asi půl hoďku, to bych si přidal. A to, co odeznělo, to je Bass, projekt ze San Francisca, takový týpek, vlastně tady myslím i hrál už, Will Wiesenfeld, a fakt pěkná věc s názvem The Phone. No a tohle to je DJ Ram, hodně zajímavý typus z Anglie, který vlastně teďka sází docela hodně nových věcí ven dává, takže tohle to je konkrétně věc teda z kompilace pro DJ Kicks, ale mám pocit, že se klube nějaký nový album asi. No a tahle věc je relativně na něj, nebo na tu poslední jeho tvorbu docela klidná, jmenuje se Leave Me Alone. DJ Ram.

0: Možná, že jste poznali podle toho zvuku v podstatě už legendární Seafeel v jejich docela ještě relativně nové tvorbě. Skladba Falling First.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. Dnešní první novinka je od River Moons. Jmenuje se Pigeon Blue.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na klubovou noc Click Time 10, která se koná 9. října v olomouckém S-klubu a vystoupí tam Ventolin, Midi Lidi a Fulcrum.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No a dáme si hned tu první nasazenou do velké sedmi. Tohle jsou Rivermore.

0: Sleep Clubbing.
1: Sleep Clubbing.
2: Každých 14 dní na čtvrtek.
3: Od 10 večer na Rádiu 1.
0: Enter the sleep mode.

producent z Jordánska, který si říká Tumba. A jeho pěkná věc s názvem I'm Wedge. Tak, teďka nám zní novinka, a to z dílny dvou producentů, kteří snad poprvé spolu spolupracují. Tohle je Bob a Logistics a věc s názvem Miles and Miles.

0: CD Nonstop.
1: S americkým synthy pop shoegaze projektem Deserta najdeme od počátku této dekády zpěváka a skladatele z LA jménem Matthew Doty. Debutové album Black Aura My Son vyšlo na indiesnetce Felte v roce 2020. A my si ho připomeneme dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Jede non-stop.
1: No a tečku za mým dnešním působením tady v Rádiu 1 udělá Uli Hammann alias Vril. Uli je Němec, který ovšem žije v Lisabonu. Slovem Vril Sumeřané označovali v nějakou univerzální energii. A tahle skladba pochází z jeho nového alba. Je to spolupráce s jiným producentem, který se jmenuje René Weiss. A jmenuje se Wave Collapse. Mějte se moc hezky, já se budu těšit zase za týden. Ahoj. Jo, pardon, a ještě tady mám jednu pozvánku. Kdybyste nevěděli, co se zítřkem, tak můj kolega Joska Sedloň vás srdečně zve s Pavlem Bydlem a producentem Čakem Drtinou do Jilské 22. Neboli klubu Pulse 22. Kdyby třeba zítřkem.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meet Factory, 5. října. Force.cz.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice housnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Reklama na Radio 1.

řetězy a lopaty. Kuba a Tom pouští kytarovou muziku. Občas tvrdší, občas měkčí. Hardcore, punk, metal, indie, akustik. Každý druhý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu 1. Řetězy a lopaty.

0: Reklama Rádia 1.
1: Haló, prosím vás, já hledám dostupné bydlení.
2: Volaný účastník není dostupný.
1: Bytová krize, ceny nemovitostí, gentrifikace. O tom je nový cyklus přednášek Dostupné bydlení spolku Kruh. Představíme zahraniční architekty a realizace z Barcelony, Berlína, Kodaně a dalších měst. Od března každý první čtvrtek v měsíci ve vybraných pražských sálech. Více informací na kruh.info. Mediálním partnerem je Radio 1.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Máš u sebe korunu?
10: Na co?
9: Na novou vanu ze Senesy.
10: Odkud?
9: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
11: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
12: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
13: Reklama na Radio 1.

0: Dáte si?
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: A smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
1: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
0: Nechte si chutnat.
2: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Spolek Kašpar, klubovna, Sam Shepard, Sympatico. Temný thriller slavného amerického dramatika. Vyhrocené až brutálně složité situace postavy 15 let potlačují dopady svých temných činů a v jeden den se jim to vrátí. Vrchovatě. Jankovský, Bašusová, Coufal, Kristeková, Pospíchal, Kašpar, Klubovna.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda. Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Zatočte se spadaným listím. Široké hrábě Fiskars Solid XL v obi jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s obi.
6: Reklama na Radio 1.

CD non-stop. Máme tu čtvrtek 19. hodinu a je tu s tím také pravidelný čas pro pořad všedního dne, pořad CD non-stop. Příjemný poslech vám přeju za sedlo dne dnes s americkým projektem Deserta a bude znít debut z roku 2020, album s názvem Black Aura My Son, který vyšel na značce Felte. Tenhle ten projekt vznikl na počátku této dekády a stojí za ním už ostřílený hudebník Matthew Doty, který se přestěhoval do LA, kde působil také už od počátku milénia v kapelách třeba Sex and Shore, to bylo v té předminulé dekádě, či Midnight Faces, to bylo v té minulé, kterou založil se zpěvákem Philem Stencilem. Každopádně od toho roku 2017 se Doty začal poprvé věnovat své hudební kariéře zcela sám a to pod vlivem jeho očekávaného své otcovství, také touhy po masivních atmosférických zvukových krajinách, které tvořil právě pod názvem Deserta. Jeho prvotina, jak jsem řekl, vyšla hned z roku 2020, bylo to album Black Aura My Son a to pod hlavičkou vydatelství Felte Records. No a tato prvotina představuje v kariéře tohle elektronického shoegaze projektu takovou klidnější filmovou ladinou nahrávku. Tematicky je hluboce ovlivněna Dotyho novou rolí otce, přičemž reflektuje také jeho životní změny, výzvy a posun vnímání světa. Hudebně nabízí textury plné reverbů, pomalu se rozplývajících kytarových ploch i zasněných melodií. Milovníci třeba Cocteau Twins či třeba This Mortal Coil určitě ucítí tu podobnost v atmosféře. Album Black Aura Sun získalo, musím říct, velmi pozitivní ohlasy, ostatně za chviličku uslyšíte tuhletu nádheru, která je jak intimní, ale zároveň i grandiozní v té atmosféře. Matthew Doty aka Deserta se pak navrací o dva roky později druhou deskou Every Moment, Everything You Need, kterou předcházely už o rok dříve v roce 2021 úspěšné single jako Lost in Wait nebo I'm So Tired. Vyšlo celkově 4 singly z této druhé desky Every Moment, Everything You Need a to single jako také Goodbye Vista či Where Did You Go. Tohle druhé album vznikalo v období covidu, je syrovější, agresivnější, hlasitější, no a zrcadlí právě tu prožitou nejistotu a tlak, frustraci v období pandemie, ale ve finále v tom zvuku cítíte oslavu vytrvalosti. Na tomhle druhém albu se podílal také bubeník James McAllister, který spolupracoval třeba se Sufjan Stevensem a zvuk inženýra Chris Cody, takže opět skvělá deska tohohle amerického producenta Matthew Dottyho aka Deserta. O té doby čeká na nový materiál, jsou to už více než 4 roky, doufáme, že se Matthew Dotty brzy ozve, teď už Deserta, debut z roku 2020, Black Aura, My Son, já vám přeju krásný poslech. CD non-stop.

0: Reklama Rádia 1.
1: Byt či nebyt, to je, oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
4: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže z Jejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAutu podporuje Radio 1.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Reklama na Radio 1.

0: Zvedni si na nás, nejeli pistolníky!
1: Jenom klid, muchachos! Hej, amigo! Kolik vás tady vůbec je?
2: Mnoho.
1: Cože? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, jenom sedm.
2: Ale za námi stojí Rádio 1.
3: Bajs Šuviks, Rádio 1.

0: three.
1: Začíná hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Je to tak, je tady další vydání hitparády, tentokrát je 1. října, to letí teďka, přece bylo léto a už je říjen. Rádio 1, 24 hodin denně s vámi už 35 let a každý čtvrtek další čerstvé vydání hitparády na Rádio 1. Moje jméno je Jerry a přeju vám hezký poslech dnešního pořadu. Klasicky nejprve 5 novinek, dnes pestrých jak hudebně, tak geograficky. A následovat bude žebříček 15 skladeb v hitparádě, tak jak jsou seřazeny podle vašich hlasů za celý minulý týden. Za tyto hlasy děkujeme. Děkujeme i za hlasování do Velké sedmi našeho sesterského pořadu. Do tohoto kola postoupily 4 kousky z minula. Můžu prozradit, že jediná z novinek, která nepostoupila, byla Sampa the Great. No ale jinak to vypadá, myslím si, celkem dobře. Posoudíte sami za chvíli. Ještě jednou, ať se vám rádio hezky poslouchá. Pojďme se podívat na dnešní novinky a zahájíme je v Chentu. Mimochodem vlastně si uvědomuji, že z Chentu je taky další interpret, který se dneska ještě zahrajem, a to konkrétně Warhouse. Ale teď už se budeme věnovat dvojici Charlotte Adigéry a Boli Pupul. Belgicko-karibské duo právě z Belgie a jejich track Gugu Gaga, inspirovaný jejich mateřstvím, ale tím, že oba dva tedy se stali rodiči. A track je jejich první novou hudbou od jejich debutu v roce 2022. No a my si je zahrajeme teď jako novinku první. Charlotte Adigéry, Bolis Pupul a Gugu Gaga.
3: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Novinka první Charlotte Adigéria byly z Pupul z Belgie. Gugu Gaga právě dozněla. Následuje relativně krátká minuta 21, koukám minuta 22, dlouhá skladba Our First Song Ever od kapely Groupie, což by měla být brooklynská kapela vedená basketaristkou a zpěvačkou Ashley Kosakovsky. Mají za sebou, tuším, že jedno album v roce 2021 a nyní druhý single k čerstvému, druhý single letos, Our First Song Ever, Groupie na Rádiu 1.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak tohle byla krátká odbočka do New Yorku, do Brooklynu za kapelou Groupie a skladbou Our First Song Ever. No a jsem moc rád, že se na svět vrátili Working Men's Club. To je vlastně kapela britského zpěváka a producenta Sydneyho Minsky Sargenta z Manchesteru. Tyhle ty kluk a dívky, pokud se nemýlím, tak vlastně jsou to dva kluci a dvě holky, tak už mě zaujali z jejich první deskou Working Men's Club. Následně vyšla o dva roky později, tedy v roce 2022, deska Fear Fear. Od té doby celkem nic moc, v roce 2024 single Sanctified, no a nyní návratový single Devout, který zní hodně už elektronicky, jak je vlastně oni se vyvíjeli stále více směrem k elektronice. A možná tomu taky pomohlo to, že skladbu spoluprodukoval Atticus Ross, člen Nine Inch Nails. A tady je Devout, Working Men's Club, novinka třetí.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tohle, který je Working Man's Club a jejich nový single Devout. No, zní to velmi pěkně. Jakožto novinka třetí právě dozněl. Teď se podíváme do Walesu a to za Gwenllian Anthony, která se říká Gwen, jinak je to baskytaristka velšské kapely Adwaite. No a ta chystá její debutové album Yuma. To vychází 23. října a druhým singlem z něho je skladba Pop. Tady je Gwen a další novinka v Hitparádě.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Tak taky takový hopsavý rytmus v podání Gwen, skladba Pop, a to je dnešní novinka čtvrtá. Máme tady poslední věc a posuneme se do Nashvillu, a to za Sophie Ellison, která si říká Soccer Mommy. Track Rings of Saturn je jejím novým singlem po dvou letech od jeho alba Evergreen. Vyšel teď 17. září. A to je asi tak všecko. Jinak vyráží na podzimní turné s kapelou Snail Mail. A tady je ta věc, Ring of Saturn, Soccer Mommy. Poslední novinka.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

Milí posluchači a posluchačky, zde Rádio 1, zde Hitparáda Rádio 1 s datem 1. října, což je tradičně čtvrtek. Pak, když není čtvrtek, tak je neděle a posloucháte reprízu téhož pořadu. A to znamená, že se vše nahrálo a podařilo pustit i v neděli. Máme za sebou 5 novinek, které jsem pro vás připravil do tohoto kola. Tou poslední novinkou byla Soccer Mommy a skladba Rings of Saturn. Stručně zopakuji, že do hitparády se hlasuje na stránkách Rádia 1, je to velmi snadno nalezitelné. Nové pořadí se vždy promítne ve čtvrtek ve 22 hodiny přesně a možno hlasovat až do dalšího čtvrtka 15 hodin. To, že hlasujete, je samozřejmě chvályhodné a taky jste potenciálními výherci nějakých cen. V poslední době jsou to téměř výhradně lupeny. A i dnes si budeme rozdávat lístky na tentokrát na koncert anglického hudebníka Finka, který bude hrát už 5. října v Meet Factory, takže už pondělí. Ale vylosované výherce si přečteme až ke konci pořadu. Pokud byste potřebovali nějaký bait k tomu, abyste zahlasovali do příštího kola nebo do tohoto kola, tak příští týden budeme rozdávat lístky na DJ Crashe, který vždy v říjnu poslední dobou rok co rok přijíždí do Lucerna Music Baru, tak tomu bude i letos a bude to konkrétně 25. října. Když už jsme u těch koncertů, tak pár tipů jsem si tady pro vás připravil. A rozhodně, už jsem to tady zmiňoval v minulých týdnech, že je velmi napito. 30. září v kafé v lese Deep Forest. To už bylo vlastně, sakra, tak nic, tak doufám, že jste si to užili. Dnes večer Bester Quartet v Akropoli, ale jinak jsou tady taháky velkého kalibru. 3. října Courtney Barnett, o tu jsme se utěžili minule, ASAP Rocky 4. října, Fink, jeho šlísky si budeme rozdávat dneska, 5. října v Meet Factory. Určitě se jděte podívat na Holy Fuck do Meet Factory 6. října, taky kapela, kterou už hrajeme dlouho. Dub Pistols, ty hrajou už desetiletí, 8. října. Acid Arab v Crossu 10. října, to je pro mě novinka a hned si ho tady píšu. Výborně. S pány jsme se potkali kdysi v Brně a rozhodně stojí za to na ně zajít, letos vydat jaký novou desku. Liars, který máme v hitparádě, pokud nevypadli, doufám, že ne, tak budou hrát 12. října v Praze, 15. října v Brně Laibach, 16. října v Brně HVOB, což je škoda, že jsou v Brně a ne v Praze, to se nedá nic dělat. 17. října Royce and Murphy v Sasazu. A tak by se dalo pokračovat. 17. října James Lovell, legendární člen projektu Uncle spolu s polskými Skalpel. Dále Rojksop v Sasazu v rámci Signal Festivalu 18. října. V Praze by se měli ukázat i Wu-Tang Clan 18. října. Ale zde tady mám poznámku, že čekáme na info, zda půjde o koncert nebo spíše výtvarnou akci. Digitalism, další legendární kapela nebo projekt v Akropoli 22. října, Behemoth v Brně 24. října, Clawfinger v Sasazu 24. října, DJ Crash 24. října v Lucerna Music Baru. Takhle bych mohl pokračovat jako fakt hodně a šetřete penízky, protože třeba 14. listopadu v Roxy budou hrát Left Field, respektive DJ set to bude, ale spolu s pánem z Left Field tam bude ještě Phil Hartnell z Orbital a Darren Emerson z Underworld. No a 18. listopadu legendární kapela Color Factory také v Roxy. Dál už snad ani pokračovat nebudu, protože to se mi obrací peněženka a nedostatek času v kapce. 19. listopadu The Cassandra Complex ve Future. Ty jsem viděl naposledy snad v roce 94. Tak. Tolik ke koncertům. Pokud by vás zajímalo, odkud jsem tohle četl, tak část toho jsem četl z webu protišedi.cz. Zbytek jsem si tady doplnil sám. Posloucháte Rádio 1, posloucháte Hitparádu a my se můžeme vrhnout na 15. místo. A to na skladbu To The Moon ze společného alba amerického producenta, který se říká The Alchemist a Eriky Badu. Toč vše, pojďme na to. Yeah.

Tak, tohleto byla skladba od The Alchemista Erika Badu To the Moon. Trošku mi tady zahaprovalo volume, tak snad jste tu skladbu jako aspoň nějak slyšeli. Dále tady máme producentku z Los Angeles, která se říká Toki Monsta a její srpnový single Memory on the Run zatím 4 týdny v hitparádě.

Toky Monsta na Rádio 1, Memory on the Run. No a budou následovat Fugia and Miyagi. Nejnižší společný jmenovatel, Lowest Common Denominator, ukázka z jejich chystaného alba s názvem New Shiny Object, které vyjde 30. října.

Naučí vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

Na Rádu 1 nám doznívá americký producent Baths a jeho skladba The Phone, zatím 2 týdny v hitparádě, vydal EPčko s názvem 3 Negative Songs na konci srpna. To bylo místo 12. No a teďka už newyorský projekt The Drums. Skladbu It Didn't Matter už jsme slyšeli celkem 5krát, nyní tedy opět, a to na místě 11.

0: Tak už nám to známá věc, 5 týdnů v hitparádě, The Drums, It Didn't Matter, featuring Maré. 10. místo, tak tam je první ze 4 postupujících nových kousků z minulého kola. Jedná se o berlínské duo Mode Selector, který chystá nové album, to se bude jmenovat Mode Selector, 22. ledna 2027 vyjde. No a 3. března Mode Selector přiveze kolega Josef Sedloň do Prahy, což je samozřejmě dobrá zpráva. Skladba Aorta na místě 10. Co by novinka?
1: Hey, hey.

0: Nový track s názvem Aorta od Mode Selector právě dozněl. Jedná se novinka o novinku z minulého kola. Aktuálně místo 10. No a teď už tady Matt Berninger, Martin Mee, Fatsoe dnes naposledy v hitparádě, protože tenhle americký zpěvák s touto skladbou sice polepšil ze 12, ale už je tady celých 7 týdnů.
1: Takže zvuk
2: jede.
1: Kamera
2: jako jede.
1: 90. na celých 9 poprvé.
3: Rádio 1.

Dozněl Matt Berninger, 7 týdnů pobytu v hitparádě se skladbou Martini mi faco. No a teď už projekt Liars, ty jsme si minulý týden nasadili jako novinku. Ice Pick Kalamazoo, solový projekt Ango Andrewa z Austrálie a je to vlastně lead single z 11. alba, které vyjde 5. března, bude se jmenovat A Ban on Plastic Bag Bans. No, je dobrý, že 12. října podle všeho se Liars ukážou v Praze v Krásovce v Punktu. Takže tak, 8. místo, Ice Pick Kalamazoo a právě Liars.

Tohle to byly Liars, který budou vystupovat v Praze 12. října. Icepick Kalamazoo, první týden v hitparádě Rádia 1, čili novinka z minula. To samé se dá říci, tedy co do počtu a čerstvosti v žebříčku o další skladbě. Ta se jmenuje Who's Dead a je od zadumané kytarovky The War on Drugs. Ti vydávají svůj nový materiál po dlouhých 5 letech.

Posloucháte Rádio 1, končí nám skladba Who's That od The War on Drugs. Na sedmém místě jedna z novinek postupujících z minulého kola. No a teď si dáme newyorskou trojici Blonde Redhead. Minulý týden pětka, nyní šesté místo a Blood Spilled. A šest týdnů hitparádě Rádia 1.

0: Posloucháte Rádio 1, toto byly Blond Redhead a skladba Blood Spilled. A jsme vlastně u 6. místa, respektive teď už u 5. Rap Strap, který si hrajeme už za poslední dobou po druhé, předtím to byl single You You You a nyní tedy věc nová Fighting For You, kterou jsem nasadil minulý týden. Mají společného jmenovatele a to desku Half Told Tales, která vyšla 4. září od tohohle skotského dua. No a jak jsem tady před chvílí objevil, tak 22. listopadu Arab Strap budou vystupovat v Meat Factory. Takže i taková pozvánka na listopad. Arab Strap Fighting For You, novinka z minulého kola a 5. místo v hitparádě Rádia 1.
1: Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn them face the blast and hope you don't survive.

Tak tohle to bylo páté místo, novinka z minulého kola číslo 4 z pěti novinek Arab Strap Fighting for You. No a tady už je Warhouse, The Baby. Čtvrté místo, zatím 5 týdnů v hitparádě.

Tak lehce vyndaný Martin Devoldere, zpěvák kapely Baltazar, projekt Warhouse. A 17. března bude vystupovat v Arše Plus. Tento belgický umělec. Na Rádiu 1 máme tedy za sebou čtvrté místo v hitparádě a vrhneme se téměř hned na místo bronzové. Předtím ovšem zprávy o tom, jaké skladby v hitparádě nejsou. Jediná z novinek se neumístila skladba Simon Says od Sampa the Great. Dále Mac DeMarco vypadl, Tiga a Boys Noise, Muramasa a Hey Nothing uvolnili místo čtyřem novinkám, který jsou v tomhle kole. To jsou Mode Selector, Liars, War on Drugs, Rap Strap. Jsou tady výherci lístků na koncert anglického hudebníka Finka, který zahraje v 5. října v Meat Factory. Jsou to Zdeněk Brož, Andrea Němcová a Jana Svobodová. Gratulky k lístkům. Doufám, že můžete v pondělí do Meat Factory. Užijte si koncert každopádně. Já jsem tady předtím hlásil, že v Roxy 14. listopadu bude proveden set od Left Field, následně Phil Hartnell a také Darren Emerson. Tak jsem si říkal, že znova opráším album Leftism od Left Field, který asi za posledních pár let používám relativně často. Co by vzpomínkové a nemohu si pomoci. No a album Leftism samozřejmě z něj těžko vybírat, tak jsem vybral úplně první single, který z něj vyšel 30. listopadu v roce 92. A to je skladba

0: Album Leftism vyšlo v roce 1995 jako debutové album tehdy dvojice Leftfield. Dnešní vzpomínka v souvislosti s vystoupením. A Leftfield v... Roxy. No a my už se vrhneme na třetí místo. Queens of the Stone Age, Easy Street. Sedmý týden, takže dnes asi naposledy.
1: Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom rádio jedna. Jo?
2: Tak.
1: A co ještě?

Josh Homme a jeho Queens of the Stone Age ve spolupráci se zpěvačkou Nicky Lane, Easy Street. Nová deska 30. října vyjde, bude se jmenovat Perfect na konci T. No a teď už Fontaines DC, těm vychází jejich 5. album Dopamine Chamber 16. října a z Dublinu ho přivezou do Prahy 30. října do haly Fortuna. Druhé místo stejně jako minulý týden, single Marianne.

tuto skladbu můžete brát i jako pozvánku, jak už jsem říkal, na 30. října do haly Fortuna. Fontaines DC, Marianne, aktuálně druhé místo. No a jedničku nám obsadil Bonobo stejně jako minulý týden se skladbou Talk to Me. A jenom dodávám, že tomuto pánovi jménem Simon Green vyšlo 11. září už 8. album Distance in Static. A v této skladbě zpívá i britská zpěvačka Nicole Miglis. Aspoň doufám, že se tak čte. Bonobo, Talk to Me, první místo a zatím pouhé dva týdny v hitparádě Rádia 1.

Tak tohle bylo první místo Bonobou featuring Nicole Miglis, skladba Talk to Me, jako jednička tohoto týdne, a nás čeká stručná rekapitulace dnešního pořadu.

0: Rádio 1.
1: Tak nejprve novinky. Z belgického Chentu Charlotte Adigéry a Boli Pupul. A skladba s parentálním tématem Goo Goo Gaga. Toto je americká kapela Groupie a skladba Our First Song Ever jako novinka druhá. V produkci Atticuse Rosse vznikl single Devout od britských Working Men's Club. Třetí novinka. Zpěvačka Gwen a jí skladba Pop, novinka čtvrtá.

a Soccer Mommy Rings of Saturn. Novinka poslední. A toto už je spolupráce Alchemista Eriky Badu. To the Moon. Alchemist sympaticky vzhledem ke zrušenému festivalu zaskočil na loď 21. srpna Cargo Gallery a vystřihl si tam set s Ideou. Ještě s někým. Jenom s Ideou. 14. Toki Monsta, Memory on the Run. A 13. místo, Fujiya and Miyagi, Lowest Common Denominator. Dvanácté místo patří projektu Bass a skladbě The Phone. A toto jsou The Drums, It Didn't Matter, featuring Maré, 11. místo. Nová věc od Mode Selector na místě 10. Jednak upoutávka koncertu březnového v Praze, ale hlavně lednové desky. 9. místo, Matt Berninger, Martini Mi Fa Co. Dnes naposledy. A tady jsou Liars, který taky teďka budou v říjnu vystupovat v Praze. Skladba Ice Pick Kalamazoo, novinka z minulého kola. A toto jsou The War on Drugs, také novinka z minula. Who's That? Na 7. místě. Blonde Redhead, Blood Spilled, 6. už 6. týden. A i Arabs Trap budou hrát v Praze, a to konkrétně 22. listopadu v Meat Factory. Další ukázka z jejich nové desky se jmenuje Fighting For You, novinka z minula. Teď 5. místo. Warhouse, The Baby. Byly podivná věc z mého pohledu. 17. března bude tento člověk vystupovat v Praze. Toto jsou Queens of the Stone Age a naposledy po 7 týdnech ve skladbě Easy Street s hostující zpěvačkou Nicky Lane. Fontaines DC, který teď budou vydávat desku a taky budou v Praze, skladba Marian, 2. místo, stejně jako minulý týden. A tohle už je Simon Green neboli Bonobou. Talk to me. Zatím z novinky na první místo a vydržel tam i tento týden. Single z jeho 8. desky Distance in Static. A to je poslední informace, kterou jsem vám sdělil v dnešní parádě. A příští týden se budu těšit na slyšenou ve čtvrtek ve 20 hodin. Mějte se hezky, užijte si zbytek večera.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
2: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastavují algoritmy.
1: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
2: Ester Boll, Infračervené.
1: Divadlo Meat Factory.
3: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
7: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v Obi jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv s Obi.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
10: Reklama na Radio 1.
11: Sleep clubbing.
12: Sleep clubbing.
13: Každý 14 dní.
14: Od 10 večer.
11: Enter the sleep mode.
15: This is my voice, my weapon of choice.

0: bicí, klávesy, občas melotron, zpěv a dostatek energie. Úplně to stačí, jak dokázalo lisabonský duo The Sizers, který právě vydávají debutové album.
1: A pak dojde na The Drain, což je parta ze Cincinnati z okruhu The Surfs. Frontman je taková dost zvláštní osoba.
0: Což samozřejmě se trošku nabízí, když se jmenuje Dylan McCartney.
1: To jednoho poznamená. Každopádně on cíleně tvoří takovou jako dost zneklidňující hudbu a svět kolem sebe zkoumá takovým jako zvláštními způsoby, takže třeba jede kolem řeky, slyší vrány, nahraje je, pouští si je pospátku a zjišťuje, co říkají. A tvrdí, že ta nová deska, kterou vydali, je jako když si člověk pouští film z rozbitého projektoru, takže Fatal Shade.
0: Mně teda tahle kolekce, jako záslužná kolekce 23 písní, což si myslím, že taky musí něco znamenat, přijde v kontextu The Drain vlastně skoro nejnormálnější deskou, ale když to člověk poslouchá pozorně, tak ty spodní podvratní proudy jsou stále included.

0: No ty jsi to stáhla teda dost nekompromisně.
1: Ne, ta písnička končila, já jsem to stáhla opravdu v poslední vteřině. A jsem osočována každý díl, že stahuju ty věci předčasně, ale to bylo
0: uvidíme.
1: Na poslední chvíli, spíš už tam lezla ta další skladba.
0: No a teď je Přichází s láskou, tak se jmenuje její aktuální EP londýnská hudebnice, která se říká Great Aria a přináší nebo bude provozovat píseň Noises in Row.
1: Provozovat píseň.
0: O konci rozchodu.
1: To kdybych řekla já, tak je to running joke ještě dalších 100 dílů.
0: Ano a nebude snad rozchodu a nesnadné nutnosti jít dál.
1: A nasledovat bude From Me, což je projekt Dalila Cartera, což je kytarista ze současné sestavy do Telescopes. Nový počin k nám doputoval přímo od zdroje. Tento EPčko se jmenuje Time Is Now, ta skladba se jmenuje Time Is Now a je to album, který chystá se, bude jmenovat Time Is Now. A podle autora je to celkem podobná krajina jako Telescopes, jen trochu elektroničtější.
0: Což není zas tak divu, protože se to nahrává ve studiu pana Telescopa Stefana Loriho a on je i producentem té desky.

0: Time is now, přijde první dnešní, nebo první cover dnešního dílu a je to naprosto smrtící verze mé oblíbené skladby Darklands od Jesus and Mary Chain, v tomhletom případě v podání Primal Scream. A je to tak trošku, jak za chvilku slyšíte, jak když byste si pustili single na 33, ale ten zpěv je jako v pořádku, že jo? Takže je to, no, je to krása. A když jsem to poslouchal, tak mám dojem, že si tady Bobby splnil takový nějaký jako, nevím, že prostě si udělal radost a v téhle skladbě si zabubnoval, protože on opustil po předchozím albu Jesus and Mary Chain a byl nahrazen...
1: No, byl vyhozen, ne že opustil, byl vyhozen pro totální neschopnost.
0: Jo, tak on to zase prezentuje, že si musel vybrat, jestli Ježíšce nebo Primal Scream, že? No, prostě byl nahrazený Rolandem TR-707 a Bobby Gillespie o tom vesele vypráví, jakože museli ho nahradit automatem, protože jako živý bubeník byl nenahraditelný.
1: Jasně.
0: Takže si užijte Darklands a putuje ta píseň až do dalekého estonského Tartu, ale ne o moc dál, tam takovéhle písně nepouštíme.
1: Jinak nám můžete samozřejmě psát, kde jste vy a kde si pouštíte Sleep Clubbing. Zdravíme našeho stálého posluchače Ondru, který dokonce kvůli Sleep Clubbingu odešel z večírku a stal se terčem, řekněme, jako podivných dotazů, a jako, protože mu nevěřili, že odchází z večírku proto, aby šel poslouchat rádio.
0: No tak když jsi milovník hajaji, tak musíš.
1: Jsem smakej hajaj a sluníčka, jak nám ještě budou říkat lidi. Každopádně, ještě po těch Darklands jedna věc, YL Huy konečně vydali skladbu, kterou jinak už naživo hrajou celý věky a my ji pro vás máme v remixu Matt Professora, který s nima hraje koncerty, měli vydat živák, ten se zničil záznam, tak si aspoň sešli na nějaký jiný věci.
0: Takže teď už Darklands.

0: Janko, teď prostřednictvím švýcarského labelu Bongo Joe nakouknem do Španělska 80. let, konkrétně do Granady a ze takové synty a postpunkové kompilace, která má moc hezký název La Contra Ola, si pustíme kapelu Diseño Corbusier. A píseň se jmenuje taky skvěle Meta Metallic.
1: Tak budou následovat Belgičani Pablos Eye, který už hodně, hodně dlouho propojil ambient a poezii a skladba o tom, že žena ztratí náušnice, sedí na břehu moře nějak, tomu mě přijde, večer se na to vzpomene a zjistí, že tý náušnici je líp v moři, než na jejím uchu.
0: No a ať jsou to Belgičani, tak budou zpívat španělsky.
1: Tak a jinak zdravíme naše posluchače a zdravíme i do Chicaga, kde prej prší a náš posluchač radostně poslouchá Sleep Clubbing a zdravíme do Malmö, kde je naopak jasno.

Y así se sentaron. Contemplando cómo rompían las olas.

0: dospívala dánská diva Agnes Obel z čerstvého alba The Meaning of Flowers. A přijde nádherná věc, tlumočník písní, folklorista a taky folkař Jake, a teď nevím, Herchitz Fussel.
1: Pro mě to byl docela objev, tenhle člověk, nevím, víš, že to Xerxes, každopádně je to krásný jméno.
0: To je jak, jako jméno pro toho?
1: No, pro nějakýho řeka.
0: Čerta v pohádce.
1: Ne, řeka z nějakého eposu.
0: Ne, ne, čert v pohádce, nějaký nezbedný.
1: Je člověk, který má strašně rád starší skladby, k čemuž přišel tak, že tatínek jeho byl takový jako milovník starých hudeb a bral ho sebou na natáčení různých rozhovorů se starými hudebníky, přičemž úkolem juniora bylo hlídat, že se nahrává a mlčet. Přičemž načerpal spoustu znalostí a věcí a pak začal dělat jako zvláštně přebásněný verze těch starých skladeb a velmi výjimečně na novém albu má jednu vlastní věc.
0: A to je tenhle ten skvost.

0: teď bychom vlastně podle všech pravidel měli skončit, ale skončíme.
1: To podle jakých pravidel?
0: No po takovýhle kráse už nemůže nic přijít. Jako,
1: že to nemůže nic přijít. Ještě můžeme třeba krásně hovořit, ale...
0: No, to se nestane, ale přijdu ještě...
1: Mluv za sebe.
0: Moc hezký písničky. Tak, takže my se vrátíme, nebo vydáme úplně někam jinam, a to... k albu, který zásadně na přelomu tisíciletí ovlivnilo dub technoraný a minimal scénu kolem. A teprve teď, nebo letos, vyšlo na vinylu. Je to britský trio Hallucinator a jako byli to takový tajemní lidé, samozřejmě všichni vědí, kdo to byl, ale když to album vyšlo, tak byla informace, jenom jsme tři Londýňané a nemáme zájem o sobě nic víc dělovat. Deska je věnovaná památce Stefana Lawrence, což byla oběť rasistické vraždy, která rozpoutala poměrně velkou vlnu demonstrací. Takže album Landlocked a skladba Setos.

0: krásná repetice.
1: Tak vrátíme se zpět do skutečného světa. Začnu tak jako hezky. Žijeme mimo jiné, teda v době nebo čase, kdy se objevuje spousta ztracených alb. Jsou exhumováni již mrtví hudebníci a vydávají nová alba a nových desek se dočkávají už v podstatě dávno zapomenuté kapely. Tak v tomhle kontextu asi nikoho nepřekvapí funglnový single kapely Morfín, který poutá i na nové.
0: V úvozovkách nové.
1: Snažil jsem se tady je naznačit, ale neumím málo. To. Pocházejí ty skladby ze studiového sešnu z roku 98. Bylo jich nahraných 8 skladeb a nakonec je frontman Mark Sandman dal k ledu. U ledu zůstali i po jeho nečekaném skonu na koncertním pódiu. No a teď od toho ledu vycházejí na světlo a znova je míchá původní producent, dokonce do 3 skladeb nahrál Dana Cooley své nové saxofonové party.
0: Což neudělal dobře.
1: A to, že jsou v novém a moderním hávu, jak to provází ta informace, může paradoxně se začít jevit jako problém. Já se soudama počkám až na celý album, ale musím říct, že průzračnost a zvuková čistota nebylo to, co mě na Morfín vždycky bavilo. Takže Morfín Cocoon bude se tak jmenovat i deska, ale není to zase jako nějaký vyšperkovaný dema, jsou to skutečně nahraný písně, jenom nějak nově přemíchaný a upravený. No tak,
0: a já dodám, že posloucháte pořad Sleep Clubbing 107. díl a mám tady takový jako hezkou reakci posluchačskou. Je to zvláštní, asi jste s tím ani nepočítali, ale váš pořad jako sváťa kuřátko. Všichni čekali 14 dní na nový díl a ten byl přelomový. Jste jako seriál, který nemá návaznost, ale hltáme každý nový díl. Tak to
1: takže
0: je rozkošné.
1: Takže odhájají ke kuřátkovi. To je hezký rozpěl.
0: Tak jako zazněly už i věci jako Bohdálka, já myslím, že jsem spokojená takhle.
1: Jako chceš být i Dvořákem, ale tímhle.
0: Já nechci být ničím, já jsem jenom tím, čím jsem.
1: Takže příště bude Jana dělat vodníka.
0: Řekl, že budu hakem třeba.
1: Ne, to dělal Dvořák.
0: Mimo jiné, takže Morfín a Cocoon.

0: A zpátky do seriálu.
1: Pomorfin to byl turínský solitér Esepienne s úvodní skladbou Address and Name ze svého Pungl nového alba. A naváže další takový osamělý bard, tentokrát Francouz, Adrien Casignol, který si říká Rider Eagle. Už jsme si ho tady hráli, ale tato písnička bude taky na novém albu, který vyjde někdy za 14 dní. A ta písnička se jmenuje I Feel Like a Cigarette a je hodně povedená.
0: No a potom nás čeká i Bring Your Own Hammer, což je další případ, kdy Luke Haynes je o mnoho lepší než v někdejších Otle. A skladba The Black Mirror je zhudebnění takového textu nebo básně z roku 1887 o cestě do vězení. A Black Mariah bylo vlastně to, čemu my říkáme Anton, to bylo auto, ve kterým se, nebo jako vůz, ve kterým se vozili muklové. Takže Rider Eagle a Brink.
1: A když ta Jana říká, že je Luke Haynes o tolik lepší než v Otters, tak nesmí zapomínat, že Luke Haynes byl taky v The Black Box Recorder. No, a to už je trošku jiná kalibrace.
0: To bylo už lepší, ale až teprve teď to je ono.

walk till I can't feel my feet, walking to the song.

0: Jelíč, posloucháte Sleep Clubbing na Rádiu 1.
1: No a v písních s názorem a poselstvím budeme ještě chvilku pokračovat. Krásná předělávka Dylanova songu z nového alba Michelle Negončilo. Za vydatné pomoci byla Kelhena a mandolíny Chrise Týla.
0: Tak, Katonia Side a o genezi téhle spolupráce nejlíp asi vyprávěl právě byl Kelhen. Říká, že hrál na stejném festivalu jako Michelle a ona dohrála, šla spát, pak hrál on a jí to vylákalo ze stanu, protože říká, co to je za hlas. A se jako rozespala, pak k němu přidružila, bavili se a pak uběhlo 10 let, kdy se nic nedělo a pak z ničeho nic ona sem uzovala, jestli ji nechce hostovat v písničce.
1: No a potom přijde Janošíkovský dub ve stylu Bohatým berte, chudým dávejte.
0: Tak Zentone, to je spojení kapel Zenzile a Hightone. Obě milují dub, ta první k němu přišla přes punk a druhá skrz elektroniku.
1: Myslím, že jsou obě z Francie.
0: Tak, jsou. A jmenuje se to Dub It From The Rich.
2: Oh, my name it is nothing. My age it means less. The country I come from is called the Midwest.

0: Take it from the rich.
1: Teď nás čekají Ken, kteří jsou bohatí dost a my jim nic brát nebudeme. Čeká nás skvělá skladba z roku 70. Mám na ní strašný zásek. Váží se k tomu poměrně jako asi podle Petra slavný příběh, kdy kapela objevila Dama Suzukiho.
2: No oni neměli zpěváka na ten večer.
1: Tak, že? Oni měli hrát a neměli zpěváka a natrefili na baskera v Německu na ulici a rozhodli se, že ho vemou a postaví ho na pódium. On tady jako nebyl úplně hudebně jako nevzdělaný, protože jinak jeho taková ta běžná práce bylo účinkování v muzikálech. Nicméně, protože ho to úplně jako kreativně neuspokojovalo, což...
0: To je japonský střihavka, jo.
1: Jo, v podstatě takový Jesus Christ, ale byl ten muzikál byl Her a ten člověk byl Damo Suzuki. Tak úžasný, že i skvělý Mark E. Smith z The Fall pak udělal píseň I am Damo Suzuki. Takže oni si ho vzali sebou na pódium, ten koncert jako dopadl tak, že polovina lidí z něj utekla, nicméně on už jim zůstal. Nádhera.
0: A potom... bude další podařená předělávka, to už je vlastně třetí a můžu prozradit, že pro dnešek poslední, ale protože poslední dobou jsme nějak ty covery zanedbávali, tak teď jsou tady tři. Je to asi slavný song Love.
1: Asi, to je tak úžasná všeobecně známá věc. Já jo, jako chápu, že... Já chápu, že nemáš rád Briana Ferryho, ale to nevadí.
0: Ne, mě nevadí. Love is the drug.
1: Vadí ti dost.
0: Od Roxy Music ne, mě vadí někdo úplně jiný, to víš, ale od spartakiádních vystoupení, ale...
1: No počkej, spartakiádu dělají Depeche Mode.
0: Jakou Spartakiádu dělali Depeche Mode?
1: No Spartakiádních vystoupení se říká, tak já jsem se okamžitě vzpomněla na koncert Depeche Mode v Praze tehdy, ten, jak tam ty lidi mávali těma rukama synchronizovaně. A ty myslíš samozřejmě skvělého Davida Byrna a to tvůj výraz hovoří za vše.
0: No, od jeho šedého a modrého období já ho měl tak rád, ale stejně jsem vždycky měl...
1: Ne, David Byrne je skvělý a Brian Ferry je taky skvělý.
0: Vždycky jsem měl radši... manželé Vejmutovi. Tak.
1: Ty jsi si měl radši Tinu, hele, vůbec neskoušej.
0: O tom žádná. No. Ale tak, aby jsme se dostali k tomu, kdo spáchal ten hezký cover Roxy Music, je to úplně skvěle vybasováno Melisou of the Moor.
1: Tak hrála ve Smashing Pumpkins a hrála taky v Hole, což bylo o mnoho lepší. Tak jo, takže Don't Turn the Light On, Leave Me Alone od Ken a potom Melissa Out of the Mouth, Love is the Drug.
3: Fighter, King.

0: Tak dobrnkali San Franciští Cindy v krásné skladbě Soft Inheritance a odzbrojující jemnost, co chytá za srdce a nepustí, k tomu přidají japonští tenis coach píseň Far From You.
1: Ještě natočená ve spolupráci s švédskou kapelou Tape.
0: No, tahle ta spolupráce, oni s nima spolupracovali víckrát, ale tohleto album mně přijde, že to vyšlo teď, to nový album, je ta spolupráce úplně asi nejlepší, vycizelovaná, bezešvá, krásná spolupráce. A ostatně tenis coach jsou mistři jako takových společných alb, takže už jsme si tady, myslím, hráli z jejich alba s Pastels a...
1: Jo.
0: No a pak s náladotvornou skladbou Long Dust přijde v Berlíně žijící americká hudebnice Ulla Strauss, kde by měla žít jinde s tímhle jménem. A aktuálně teda její umělecké jméno je UE, už jsme si ji tady taky jednou hráli. Teď tenkrát to bude slovenskýho alba Hometown Girls.
1: No a my zdravíme naše posluchačstvo, dnes je velmi rozptýlené po světě, takže jednak zdravíme do Pobaltí, do Tartu, a jednak odkud nám přišel pozdrav, a jednak zdravíme do dílny, která nevím, kde je, pravděpodobně v Česku, ale z ní nám také přišel pozdrav. Vždycky mám radost, když někdo poslouchá při práci. Představuju si, jak to tu práci asi ovlivní. Úplně nevím, ale snad dobře. Takže Far From You, Long Dust potom.

0: Posloucháte pořád Sleep Clubbing na Radio 1.
1: Zdravíme 107 stále ještě.
0: Tak, zdravíme do dílny, kde se prý vyrábějí nože, tak doufáme, že se s nimi uřízneme nějakou dobrou svačinku brzy a...
1: Přemýšlíme, kde bychom dělali takový ty momenty, kdybyste o něčem dál rozhodovali a běželo by to podle vás, protože s tím jsme začínali, zvolitelné playlisty a moc se to neosvědčilo, tak já nevím, jak je to s tím modelem vlastně toho, že posluchači mají vliv na to, jak pořád vypadá, ale tím, že nám píšete, tak na to máte vliv.
0: Ta věc, když ji pozoruješ, tak se mění, ne? To se aspoň, jako to říkají takový ti študovaní lidé.
1: Tak a teď nás čekají o oknížení švýcarsko-ekvádorští bratři Gutierrezovi a jejich krásná skladba La Danza de Viento a myslím, že s větrem v srsti tady tančí i alpaky a potom zdabovaný Bim Sherman a tím pro dnešek jest všechno milosrdenství pryč.
0: Ale
1: budete tomu rozumět potom.
0: Tak.

0: No a Kid Loco je další člověk, který údajně objevil dávno ztracené album, nebo aspoň tvrdí, že to objevil. Album Terrible Blues má údajně být ztracené album z roku 96. Já tomu teda musím říct, nevěřím. Přijde mi to spíš jako takový dokreslení atmosféry té hudby, než že by se tak stalo.
1: Údajně nevěřící Jana a Kid Loco.

0: Crazy, aktuálně druhý alba, kdy se ještě víc odklonili od takový tradičnější písničkový formy. Ja, pokračuj. A každopádně pro mě to byl velký objev. Já jsem je neznala, Petr je někde vypreparoval na nějakých blozích, nebo kde to vyčetl. Je to projekt písničkářky Rony Schessler a je to krásně rozmazaná hudba, jinak ta Rony sama ještě vydává věci pod svým vlastním jménem.
1: Takhle v Berlíně znějí písničkářky.
0: Jo?
1: No a teď vzhůru do hlubin vezme nás tam Iris, americká formace, často nálepkovaná jako Doomgaze v písni Deep. A když už jsme u těch nálepek, tak to se musím s vámi podělit. Zpěvačka téhle kapely bývá titulovaná jako Adele of Doom. To jsem si fakt nemohl nechat ujít. No a potom přijde pohádka o tom, jak Gruper převálcovala Šušu. Nádherné společné EP, které vyšlo asi skoro před 20 lety už, ale berte ho i trochu jako pozvánku na koncert Liz Harris v kostele Šimona a Judy. No a potom vlastně ještě přijde Freude.
0: Půlnos na krku, už se to tady, no nic.
1: Jasně, dánský experimentální hudebník GB, což je Gustav Bernstein, a ukázka z jeho fakt hezkýho novýho alba, který má moc hezký název, takhle i kolem půlnoční, když už to je na takhle nakousne, a jmenuje se Herzsprung.

0: かったやったが実際こう軽いとか駐車場が出てて消防なるたい。
1: Stage.

0: No a teď už jen znepokojit od Anony a spát.
1: Takže my děkujeme za pozornost i za milé psaní playlist
0: z celého světa dneska teda.
1: Jo, 100 plus 1 zahraničních zpravodajství. Playlist na Spotify zdařile bobtná, i když nutno říct, že v něm není vše, co se při sleep clubbingu z rádia line, teda kromě našich řečí, tam nejsou...
0: Ještě toho trochu.
1: Ani
0: naše řeči jsou na záznamech. Ani
1: některé zásadní skladby.
0: Tak a bohužel teda stejně jako třeba dneska odpoledne ty Woo Live prostě jsou kapely, které na tom Spotify nejsou a nebudou. Nicméně v těch záznamech máte všechno, je to na Mixcloudu Rádia 1. Zdravíme to posluchačstvo, teď ještě jeden z posluchačů píše, že ta předchozí skladba mu připomněla hlášení na nádražích o páté koleji, takže zdravíme všechny cestující.
1: I Eisenboňáky.
0: I Eisenboňáky, kteří stírají rosu na kolejích v krabici s kusem jídla.
1: A záznamy na Mixcloudu se stejně taky úspěšně množí a přibývá skokově i příležitostí, při kterých se ani ne tak záznamy, ale ten playlist dá využít.
0: Jak,
1: takže nám zachovejte přízeň.
0: Svatby, pohřby, co bylo ještě?
1: No, křtiny, práce, cesta do práce, cesta z práce, hezký večer, s kýmkoliv. Prostě...
0: Hezké chvíle, to byla ta rubrika v Anonci. A samozřejmě výroba nožů.
1: Ale Jana mě nenechá skončit. Tak mějte se hezky, příjemný zbytek
0: skončí
1: večera.
0: Skončí už, prosím tě.
1: Anony, Silver of Ice.
0: Sliver.
1: Sliver of Ice a konec vždycky něco změní.

0: Sleep clubbing.
1: Sleep clubbing.
2: Každých 14 dní
3: od 10 večer
0: enter the sleep mode.